0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinu, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Metropole.
4: I will follow you till my legs no longer

0: Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, jarní energie, spolehlivě době, vaše baterie. Býci, vy si nemusíte nic dokazovat. Blíženci, atmosféra kolem vás je výborná. Raci, dokonale se přizpůsobíte okolnostem. Lvi, občas máte víc odpovědnosti, než byste chtěli. Pany, nastavte si hranici, kterou nepřekročíte. Váhy, zkuste se chovat trochu praktičtěji. Štíři, možná pojedete na cestu, která vám udělá radost. Střelci, dneska se ukáže, že ti chytřejší jste vy. Kozorozi, umíte být velmi vtipní a seriózní zároveň. Vodnáři, cítíte se líp, když máte všechno pod kontrolou. A co my ryby? Pokud se něco děje, tak u toho chceme být jako první.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Tvoje ráno.
9: Tvoje rádio.
8: Rádio Metropole.

0: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Posloucháš?
9: Rádio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
0: Sport.
4: V hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
0: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Random flashback.
11: Metropole.
10: Flashback.
12: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinu, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole. Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: A vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

spousta lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 11. května. Po Nové Lávce budeme chodit přes řeku Bystřici v Olomouci. Její stavbu spustí město nyní v květnu a hotovo bude v listopadu. Propojí ulice Kaštanová a na Bystřičce a nahradí stávající už nevyhovující mostek. V Novém budeme čekat na autobus v Prostějově. Město odstartovalo obnovu 60 autobusových čekáren. Dostanou nový nátěr v barvě tmavé šedi. Ta už je i na terminálech na ulici Újezd a na Florianském náměstí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: 3 miliony korun uvolní město Kroměříž na spolufinancování provozu, údržby a revitalizace kroměřížské podzámecké zahrady, zapsané v UNESCO. Lidem volně přístupná zahrada patří olomouckému arcibiskupství.
4: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace, podzámeckou zahradu a můžou v ní jednak sportovat, jednak maminky s kočárkama a tak dál. A je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
3: Uvedl kroměřížský radní Jiří Kašík. Obnovu mistrovských zkoušek pro řemeslníky dnes probere vláda. Měly by začít fungovat od příštího roku. Systém navazuje na tradici učeň, tovariš, mistr a má špičkovým řemeslníkům umožnit oficiální potvrzení jejich odbornosti. Označení mistra řemesel zaniklo na začátku 50. let minulého století.
0: Sport.
3: Úspěch i přes prohru pro fotbalovou Sigmu Olomouc. Včera padla doma 1-2 v prodloužení s Bohemians 1905 v odvetě play-off. V součtu s úvodní výhrou 3-1 nad Pražany Sigma prošla do finále play-off o 7. až 10. místo.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Konečně pořádně zaprší. Tohle si dneska říkají zahrádkáři, zemědělci a třeba také provozovatelé antukových tenisových kurtů na Moravě. Ti všichni konečně nebudou muset kropit. Víme, jak bude? Pondělí oblačné anebo zatažené. Zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 21. Zítřejší pankrát se sebou přinese ochlazení. Proměnlivá převážně velká oblačnost, úterní teploty kolem 12 stupňů. Ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: V Olomouci, Šumperku, ve Vyškově i v Moravské Třebové právě teď bez nehod a dopravních komplikací. V Přerově teď policejní hlídky slídí na Polní, také na Lipnické ulici, další hlídka mezi Přerovem a hranicemi na průjezdu Osekem a nebo mezi Litovlí a na Soburkami. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, jarní energie, spolehlivě době, vaše baterie. Býci, vy si nemusíte nic dokazovat. Blíženci, atmosféra kolem vás je výborná. Raci, dokonale se přizpůsobíte okolnostem. Lvi, občas máte víc odpovědnosti, než byste chtěli. Pany, nastavte si hranici, kterou nepřekročíte. Váhy, zkuste se chovat trochu praktičtěji. Štíři, možná pojedete na cestu, která vám udělá radost. Střelci, dneska se ukáže, že ti chytřejší jste vy. Kozorozi, umíte být velmi vtipní a seriózní zároveň. Vodnáři, cítíte se líp, když máte všechno pod kontrolou. A co my ryby? Pokud se něco děje, tak u toho chceme být jako první.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopů potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinu, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Začíná stavba křižovatky na Pražské ulici v Olomouci. Nové napojení zpřístupní budoucí čtvrtě Green City a zlepší dopravu u Globusu. Řidiči výjíždějící od prodejny nábytku už nebudou muset ke kruháči a odbočí hned vlevo. Rozsáhlé práce na Pražské ulici si vyžádají částečnou uzavírku, která potrvá až do 30. listopadu. Vybudují se tu i nové inženýrské sítě. Dopravní omezení na tahu směrem na D35 bude probíhat v několika etapách. Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozu dostane bazén novou nerezovou vložku, aby sloužila další desítky let. Blesk zasáhl českou turistku v rakouských Alpách. Do 28leté ženy udeřil blesk v sobotu při výstupu nahoru Admonter Kalbing. Upadla do bezvědomí. Záchranáři ji i jejího přítele evakuovali vrtulníkem do nemocnice.
0: Sport.
3: Sledujeme české hokejisty v přípravě před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her v rámci Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 1-6. Utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Český tým skončil na turnaji třetí.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Konečně pořádně zaprší. Tohle si dneska říkají zahrádkáři, zemědělci a třeba také provozovatelé antukových tenisových kurtů na Moravě. Ti všichni konečně nebudou muset kropit. Víme, jak bude? Pondělí oblačné anebo zatažené. Zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 21. Zítřejší pankrát se sebou přinese ochlazení. Proměnlivá převážně velká oblačnost, úterní teploty kolem 12 stupňů. Ve středu i ve čtvrtek oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Silný provoz v Olomouci, porucha na D55 a policie v Kroměříži, také ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské, Chvalkovické, také na třídě Svobody, aktuálně bez vážných nehod v Hanácké metropoli. Porouchaný nákladák odpočívá na D55 30. km u Otrokovic. A policejní majáčky na nás při kontrolách mohou zablikat v Kroměříži na Kujetínské, také mezi Kroměříží a Hulínem u Bílan, nebo ve Valmezu na Hranické ulici u Rena. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle, každý den, od pondělí do neděle.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: physical and see if you would touch me.
1: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český republiky, tak pojďme na to. Co se děje? Zpěvačka Sima a její snoubenec Tomáš na světě přivítali první společné miminko. Dcera Naomi se narodila jen pár dní poté, co Sima oslavila třicetiny, takže od nás na Metropoli posíláme double gratulace. Pojďme dále, je tu další zástupkyně ženského pohlaví a to Sara Rikas. Ta se stala první ambasadorkou československé značky La Formela, kterou oblékly i světové hvězdy jako Lady Gaga nebo Dua Lipa. René Dang vydal album Trauma Party. Ven a Porsche Boy mají venku album East Side Sound 2 a snippety nových projektů vydali Samej a taky OG Pav. Jinak Offset a Čavo z Migos pracují na novém albu a přidali první post na Instagram od roku 2024. Tak na tohle se určitě těším, no a je tu ještě Kodak Black, který byl zatčen za pašování drog. Jinak pokud bys chtěl vyrazit na nějakou opravdu šílenou hiphopovou party, tak celý label POS vystoupí 20. června v olomouckém Esku, takže se můžeš těšit na Naumeho, na Teflona, Hoftika i na Čurachlik, tak jsem zvědavý, jestli to nespadne. To je Česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
3: Rádio Metropole.
1: A dopolední chill.

to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdín

0: koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Tohle je Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
1: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
12: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Posloucháš? Radio Metropole.
18: Vincent kriegt kein Hoch, wenn an Mädchen denkt. Hat es oft versucht und sich echt ange

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy.
4: Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov, Břuchotín. Ředitelství silnice a dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouci letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a Fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí. Vydavatelství Univerzity Palackého proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se pak součástí podzimních knih. Víc na webu vydavatelství.upol.cz.
2: Hlas lidu.
4: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
2: Sport.
4: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech playoff ránu našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola playoff vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání. Český cyklistický talent, 21-letý Václav Ježek, vyhrál etapový závod kolem Řecka, připsal si první vítězství v profesionálním pelotonu. Jezdec české stáje Kasper se ujal vedení v závodu ve čtvrté etapě a první příčku už udržel až do konce.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Vypadá to, že dnes na zahrádkách nebudeme muset zalévat záhonky, příroda by to poctivě měla pokropit za nás. Víme, jak bude? Dnes odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky, denní teploty 18 až 21, po celý den oblačno anebo zataženo. Zítřejší pankrát se sebou přinese ochlazení, úterní teploty kolem 12 stupňů, má být proměnlivá převážně velká oblačnost. A ve středu i ve čtvrtek teploty mezi 16 a 18 stupni a oblačno nebo zataženo.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Policie na Olomoucku, v Prostějově a silničáři na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí. Víme, jak se jezdí tady? Hezké dopoledne. Policie v pondělí dopoledne preventivně hlídkuje v Olomouci na Pražské, také na výjezdu ze Samotišek na Droždín, na dálnici z Olomouci na Lipník, tady pozor u velkého újezdu, a další hlídka měří v Prostějově na Okružní ulici. A silničáři prosí, abychom u nich pro jistotu zpomalili mezi 1. a 34. kilometrem dálnice z Vyškova na Olomouc právě až do oběda průběžně pro vádí údržbu a uzavírají jeden pruh. Šťastnou cestu a hezké pondělí.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená z

0: ČTC. Když něco, tak Allegro.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si piš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Co dělat, kam zajít a kde se tento týden bavit? Máme další tipy. Blíží se olomoucká muzejní noc, bude už 15. května tento pátek. Otevřou se muzea, galerie, knihovny, kino Metropol i pevnůstka. Podrobnosti na webu muzejní noci. Do olomoucké muzejní noci se zapojí také sbírkové skleníky na Flóře. Palmový skleník ve smetanových sadech ukrývá stovky druhů exotických rostlin, z toho 5 desítek druhů mnohdy letitých palem. Nejstarší má přes 150 let. Tak se s námi stavte už v pátek 15. května do sbírkových skleníků na Flóře v Olomouci. Také pokračuje festival zdraví a uzavíráme ho už zítra v Kroměříži. Ta nejlepší terapeutická talk show nás čeká v úterý 12. května. Festival zdraví nabídne silné příběhy i praktické ukázky, jak zvládat své tiché bitvy. Festival zdraví v kroměřížském kulturáku zítra od 18 hodin. Budeme u toho.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maltas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maltas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Tvoje dopoledne? Tvoje rádio.
7: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Opatrně na silnici. Tragickou dopravní nehodu řeší policie u Olomouce. Včera odpoledne se na silnici 449 u Přemostěnín přes D35 ve směru jízdy od Senice na Hané na Litovel srazila motorka s osobním autem. Jak k tomu došlo?
3: Podle dosud zjištěných informací se 77-letá řidička jedoucí ve směru od Litovle při odbočování vlevo na dálnici D35 směr Olomouc střetla s protijedoucím motocyklem. Jeho 29-letý řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
2: Říká za policii komisařka Ivana Skoupilová.
4: Místní rádio, místní zprávy.
2: V novém budeme čekat na autobus v Prostějově. Město odstartovalo obnovu 60 autobusových čekáren. Dostanou nový nátěr v barvě tmavé šedi. Ta už je i na terminálech na ulici Újezd a na Floriánském náměstí. Turisté si užívají cestování po Česku. V prvním čtvrtletí letošního roku se v hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních i tuzemských hostů. Nejvíce turistů přijelo do Česka z Německa. Ukazují to data Českého statistického úřadu.
5: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
2: Říká za Český statistický úřad Roman Mikula. Doplníme, že v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných hostů meziročně asi o 3,5% na zhruba 152 tisíc. A pro zajímavost, za celý loňský rok se v Olomouckém kraji ubytovalo 816 tisíc hostů. Je to meziročně asi o 8% víc.
4: Sport.
2: Podíváme se na tenisové kurty. Osmifinálový duel na turnaji WTA v Římě čeká hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou. Ta figuruje na antukovém podniku jako 13. nasazená hráčka. Vyzve Rumunku Kirsteovou nyní po 11. hodině. Uvidíme, jak to dopadne. Výsledek vám přineseme.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Na sebe.
7: Víme, jak bude. Pondělí přinese velkou oblačnost a postupně i déšť. Odpoledne se na většině území přidají přehánky a lokálně i boušky. Teploty dnes vystoupají až na 21 stupňů. Pozor na vítr. V nárazech může dosahovat až 55 km za hodinu. V noci bude deštivo. Na horách nad 1000 metrů může kránu dokonce i sněžit. Zítřejší pankrát nám pak přinese citelné ochlazení. Maxima se zastaví jen na 13 stupních. Biozátěž máme dnes i zítra na nejlepším stupni. Dýchat se nám tak bude krásně.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci v centru v ulici Studentská. Opatrně pak v Olomouci pojedeme taky kvůli policijním hlídkám v ulici Volkrova. Modré majáčky nám blikají taky na D1 na průjezdu Přerovem, číhají taky v Přerově v ulici Osmek a Polní. Stojí taky v Holešově v ulici Palackého a v Prostějově v ulici Konečná. Auto na krajnici komplikuje dopravu i na D46 na trase Olomouc Prostějov, kousek před Držovicemi. Přejeme vám bezpečnou cestu.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

Je málo času, nemůžu si uložit. Ve hře postup, life není game. A ten life máš jenom jeden. Byl jsem u doktora, nafasoval plata. Eko od Escobara, ptali na Xanax. Prsel haní těla, není to zadara.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Doba oběda je skoro tady, i dneska vám na Rádiu Metropole povíme, kde se dobře najíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. A začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Máte chuť na indickou omáčku makný, kari květák nebo lingvíne s grilovanou zeleninou a bylinkovým pestem? Tak to zamíříme do restaurace Koza zůstala celá. Dát si můžeme taky smažák nebo kuřecí gyros se salátem a rýží. To pro nás připravili v baseball pubu na Lasti. Studenti, i pro vás se dneska chystají samé dobroty. Třeba sekaná s bramborovou kaší, uzené maso s křenovou omáčkou a knedlíkem, nebo třeba špagety se žampiony a smetanou. V Menze 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na bramborových knedlících plněných uzeným se špenátem, vepřovém ragu s lesními hřiby v bramboráku nebo třeba na boloňských špagetách. To si dáme v podniku Bounty Rock Café. Tahle i spoustu dalších poledních meníček najdete na webu semzolomouce.cz. Teď už vám pouštíme víc muziky, víc energie.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
15: Slyšíte? To je dokonalost.
16: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
0: Tohle je Radio Metro.

0: Švýcarsko je sice země sýrů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Je chlupatá, má hokejku, jmenuje se Cooley, ve Švýcarsku je větší hvězda než leckterý útočník NHL a hlavně je to děsná kráva. Ano, kráva Cooley je opět maskotem letošního šampionátu a stejně jako před 17 lety se i letos chystá pobláznit hokejový svět. Právě v roce 2009 Švýcarsko hostilo šampionát naposledy. Tehdy pohostili Švýcaři takřka 400 000 fanoušků. Naši vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem a zlato brali Rusové, kteří ve finále otočili zápas s Kanadou. A víte, co je na tom nejlepší? Že letos Švýcaři slibují ještě větší show než tehdy. Šampionát startuje už v pátek a s našimi speciálními hokejovými vstupy budete přímo ve hře.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maltas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maltas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Začíná stavba křižovatky na Pražské ulici v Olomouci. Nové napojení zpřístupní budoucí čtvrtě Green City a zlepší dopravu u Globusu. Řidiči výjíždějící od prodejny nábytku už nebudou muset ke kruháči a odbočí hned vlevo. Rozsáhlé práce na Pražské ulici si vyžádají částečnou uzavírku, která potrvá až do 30. listopadu. Vybudují se tu i nové inženýrské sítě. Dopravní omezení na tahu směrem na D35 bude probíhat v několika etapách. Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozu dostane bazén novou nerezovou ložku, aby sloužila další desítky let. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje předtím policie.
0: Sport.
3: Prolomení českého rekordu přinesla víkendová atletická velká cena Olomouce. Sprinterka Johanka Šafářová překonala historicky nejlepší čas juniorek na trati 300 metrů. Trať zaběhala za 37 sekund 64 sedin a je to nový národní juniorský rekord. Gratulujeme.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude? Dnešní poledne startuje pod velkou oblačností. Teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Na horách naměříme 15. Během dopoledne dorazí na většinu hané déšť a lokálně i bouřky. V nich může napršet až 25 mm srážek. Zítřejší Pankrác pak přinese prudký sešup teplot. Maxima v úterý nepřekročí 13 stupňů. Ve středu se obloha vyjasní, ale noční mrazy mohou rtuť teploměru srazit až k minus 1 stupni. Přes den pak ve středu naměříme 16 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Lipenská u křižovatky s ulicemi Tovární a Rolsberská. Trochu se tu zpomaluje doprava, zdržení je ale jen na pár minut. Tachometr si kvůli policejním hlídkám hlídáme i na D1 na exitu Ivanovice na Hané. Jsou taky v Prostějově v ulici Konečná, pokud nám hrozí taky v Mohelnici v ulici Třebovská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
11: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 11. května a svátek slaví Svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frýlingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy Pokušení nebo účastníky zájezdu.
2: Tak to vydáme, Karle. 15 minut.
3: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
2: Hele, jako z masy, dáme 25 a bude to v klidu.
1: Narozeninový příbytek si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
0: Metropole právě dnes.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole.
1: Spojujeme generace.
2: Spojujeme generace.
1: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme pro vás připravené další zprávy. Řidiči v Olomouci hned v 5 ulicích dnes hlídají dodržování povolené rychlosti strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že s mobilním radarem hlídá dopravní provoz na ulici Kmochova, na třídě Míru, na třídě Svornosti, na Brněnské a Hněvotínské. Tak na to pamatujme.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Před bouřkami a přívalovými deště varují meteorologové. Zasáhnou hlavně východní polovinu republiky, tedy i náš region. Déšť přijde v odpoledních a večerních hodinách.
4: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Celkem zde naprší 20 až 50 mm.
3: Přiblížil za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička. Derby pražských S má do hru také dnes. Policie vyšetřuje události ze sobotního fotbalového derby Slavie a Sparty jako výtržnictví. Zajímá se o vběhnutí fanoušků Slavie na plochu stadionu ve Vršovicích, o napadení brankáře Sparty i o házení světlic do sektoru hostí. Aktuálně policie vyhodnocuje záznamy kamer. Filmové Oscary jen za lidské výkony. Zásadní oznámení učinila americká filmová akademie, která uděluje významné ceny Oscar. Sdělila, že bude oceňovat jen role prokazatelně hrané lidmi. Straní se tak umělé inteligence.
1: Sport.
3: Čtvrtfinále si na prestižním antukovém podniku v Římě hvězda přerovského tenisu Linda Nosková nezahraje. Elitní tenistka nestačila v pondělním osmifinálovém duelu na Rumunku Kirsteovou a prohrála zápas po setech 2-6 a 4-6.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Mokrý máj, v stodole ráj, to je pronostika na tento měsíc. A můžeme říct, že zrovna dneska nám štěstí ve stodole opravdu prší. Obloha je většinou pod dekou zmraků, teploty vrcholí na 21 stupních. Počítáme s deštěm, který večer místy doprovodí bouřky. Taky nám pořádně zafouká. Nárazy jižního větru mohou mít rychlost až 55 km za hodinu. Zítřejší Pankrác pak naplno ukáže svou moc. Teploty spadnou na pouhých 13 stupňů. Ve středu bude o trochu teplej, naměříme mezi 12 až 16 stupni.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Dva osobáky se nám srazily v Olomouci, je tady uzavřený jeden jízdní pruh, počítáme s krátkým zdržením. Na místě je policie. K nehodě došlo taky na Kroměřížsku v Holešově v ulici Přerovská. Na silnici překáží havarovaná auta, projet je ale možné. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Hlásíte nám je v Olomouci u parkoviště Olympie na D55 na exitu Přerov jih, stojí taky na D1 na exitu Hulín Západ. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
15: Tohle je Radio Metro.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinu, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí a si vždycky tak pochutnám.
8: A víš co? Mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
11: Slyšíte? To je dokonalost.
12: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa, že se radovat smím.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Rádio Metropole.
18: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov Břuchotín. Ředitelství silnice a dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouci letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí. Vydavatelství Univerzity Palackého proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se pak součástí podzimních knih. Víc na webu vydavatelství.upol.cz.
1: Hlas lidu.
2: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
1: Sport.
2: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech playoff ránu našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola playoff vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Pondělí přinese velkou oblačnost a postupně i déšť. Odpoledne se na většině území přidají přehánky a lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 21 stupňů. Pozor na vítr. V nárazech může dosahovat až 55 km za hodinu. V noci bude deštivo. Na horách nad 1000 metrů může kránu dokonce i sněžit. Zítřejší pankrát nám pak přinese citelné ochlazení. Maxima se zastaví jen na 13 stupních. Biozátěž máme dnes i zítra na nejlepším stupni. Dýchat se nám tak bude krásně.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na okruhu Olomouce na exitu Olomouc Západ. Číhají taky na D1 na exitu Přerov Jih, na okresní silnici na výjezdu z Hulína ve směru na Kroměříž. Pozor na tachometr si dáme taky v Prostějově na sjezdu z D46. Odstavené auto na krajnici pak komplikuje dopravu v Přerově v ulici Hranická. To bylo dopravní info, teď už vám posíláme další parádní hit.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená stradivá.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
12: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Boj s polními hlodavci probíhá i na akademické půdě. Řeší ho totiž vědci z Univerzity Palackého. Jak? O tom píše Report.cz. Blíží se 29. ročník festivalu Divadelní flóra. Uskuteční se od 15. do 24. května. Co vlastně nabídne tahleta multižánrová přehlídka, to zjistíme i na Olomouc.cz. A pozor, putovní výstava s láskou bude mít tento týden slavnostní vernisáž na zámku v Tovačově. Jde o autorské fotografie Jindřicha Štrajta na téma domácí hospicová péče. Kdyby cokoliv, další informace najdeme i na webu mobilního hospice www.nejstesami.eu. S námi máte ve všem přehled, s námi vždycky víte, o čem se píše na regionálních webech.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Tvoje odpoledne?
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Opatrně na silnici. Tragickou dopravní nehodu řeší policie u Olomouce. Včera odpoledne se na silnici 449 u Přemostění přes D35 ve směru jízdy od Senice na Hané na Litovel srazila motorka s osobním autem. Jak k tomu došlo?
4: Podle dosud zjištěných informací se 77-letá řidička jedoucí ve směru od Litovle při odbočování vlevo na dálnici D35 směr Olomouc střetla s protijedoucím motocyklem. Jeho 29-letý řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
3: Říká za policii komisařka Ivana Skoupilová. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. Blesk zasáhl českou turistku v rakouských Alpách. Do 28-leté ženy udeřil blesk v sobotu při výstupu nahoru Admonter Kalbing. Upadla do bezvědomí. Záchranáři ji i jejího přítele evakuovali vrtulníkem do nemocnice.
0: Sport.
3: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
1: Radio Metropole, to na sebe.
5: Naměříme maximálně 19 stupňů, počítáme s deštěm, který večer místy doprovodí i bouřky. Přidat se může také vítr, nárazy jižního větru mohou mít rychlost až 55 km za hodinu. Zítra se rozhodně přioblečte, ochladí se na 10 stupňů Celsia, místy nám také může ještě zapršet. Bio se drží dnes i zítra na jedničce.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Olomouci nám hlásíte policejní hlídku na třídě míru. Policie je také na D1 na trase Lipník nad Bečvou Přerov. A pozor, tady se také bouralo, a to za Přerovem, tak nohu z plynu.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: na světě přivítali první společné miminko. Serena Obi se narodila jen pár dní poté, co Sima oslavila třicetiny, takže od nás na Metropoli posíláme double gratulace. Pojďme dále, je tu další zástupkyně ženského pohlaví, a to Sara Rikas. Ta se stala první ambasadorkou československé značky La Formela, kterou oblékly i světové hvězdy jako Lady Gaga nebo Dua Lipa. René Dang vydal album Trauma Party. Ven a Porsche Boy mají venku album East Side Sound 2 a snippety nových projektů vydali Samé a taky OG Bav. Jinak Offset a Chavo z Migos pracují na novém albu a přidali první post na Instagram od roku 2024. Tak na tohle se určitě těší, no a je tu ještě Kodak Black, který byl zatčen za pašování drog. Jinak pokud bys chtěl vyrazit na nějakou opravdu šílenou hiphopovou party, tak celý label POS vystoupí 20. června v olomouckém Esku, takže se můžeš těšit na Naumeho, na Teflona, Hoftika i na Čurachlik, tak jsem zvědavý, jestli to nespadne. To je Česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: práci, pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá baláda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Metropole.
8: Posloucháš Radio Metropole.
7: Taneční rádio z Olomouce.
8: Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Co dělat, kam zajít a kde se tento týden bavit? Máme další tipy. Blíží se olomoucká muzejní noc, bude už 15. května tento pátek. Otevřou se muzea, galerie, knihovny, kino Metropol i pevnůstka. Podrobnosti na webu muzejní noci. Do olomoucké muzejní noci se zapojí také sbírkové skleníky na Flóře. Palmový skleník ve smetanových sadech ukrývá stovky druhů exotických rostlin, z toho 5 desítek druhů mnohdy letitých palem. Nejstarší má přes 150 let. Tak se s námi stavte už v pátek 15. května do sbírkových skleníků na Flóře v Olomouci. Také pokračuje festival zdraví a uzavíráme ho už zítra v Kroměříži. Ta nejlepší terapeutická talk show nás čeká v úterý 12. května. Festival zdraví nabídne silné příběhy i praktické ukázky, jak zvládat své tiché bitvy. Festival zdraví v kroměřížském kulturáku zítra od 18 hodin. Budeme u toho.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vko.cz.
14: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
15: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
16: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Rádio Metropole.
19: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
20: Myslíš si, že máš přehled o všem?
19: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
18: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Máme pro vás připravené další zprávy. Řidiči v Olomouci hned v 5 ulicích dnes hlídají dodržování povolené rychlosti strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že s mobilním radarem hlídá dopravní provoz na ulici Kmochova, na třídě Míru, na třídě Svornosti, na Brněnské a Hněvotínské. Tak na to pamatujme.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Před bouřkami a přívalovými deště varují meteorologové. Zasáhnou hlavně východní polovinu republiky, tedy i náš region. Déšť přijde v odpoledních a večerních hodinách.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Celkem zde naprší 20 až 50 mm.
2: Přiblížil za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička. Derby pražských S má do hru také dnes. Policie vyšetřuje události ze sobotního fotbalového derby Slavie a Sparty jako výtržnictví. Zajímá se o vběhnutí fanoušků Slavie na plochu stadionu ve Vršovicích, o napadení brankáře Sparty i o házení světlic do sektoru hostí. Aktuálně policie vyhodnocuje záznamy kamer. Filmové Oscary jen za lidské výkony. Zásadní oznámení učinila americká filmová akademie, která uděluje významné ceny Oscar. Sdělila, že bude oceňovat jen role prokazatelně hrané lidmi. Straní se tak umělé inteligence.
4: Sport.
2: Čtvrtfinále si na prestižním antukovém podniku v Římě hvězda přerovského tenisu Linda Nosková nezahraje. Elitní tenistka nestačila v pondělním osmifinálovém duelu na Rumunku Kirsteovou a prohrála zápas po setech 2-6 a 4-6.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Pokud jste ráno váhali, jestli si vzít dneska deštník, tak doufám, že jste si ho nakonec přece jen přibalili. Pondělí je převážně zatažené a mokré. Teploty nám šplhají nejvýš k 19 stupňům. Stále čekáme déšť a večer se mohou přidat i bouřky. Foukat bude čerstvý vítr od jihu, který může v silnějších porivech dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu. A zítra připravte si teplejší oblečení, protože jaro na chvíli přibrzdí. Dní maxima spadnou přibližně k 10 stupňům a občasné přehánky zůstanou ve hře i během úterý. Potěšit by vás ale mohla jedna zajímavost. Po dešti bývá vzduch výrazně čistší a svěžejší, takže se bude hlavně ráno velmi dobře dýchat.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Se zdržením počítejte v Olomouci a to na 17. listopadu a nebo na Hodolanské. Všude se zdržíte zhruba na 5 minut. Na D35 se vyplatí zpomalit a to na exitu Unčovice. Číhá tady na vás policejní hlídka. A na policejní hlídku pozor také na D1 a to mezi Lipníkem a Přerovem.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho. Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Je chlupatá, má hokejku, jmenuje se Cooley, ve Švýcarsku je větší hvězda než leckerý útočník NHL a hlavně je to děsná kráva. Ano, kráva Cooley je opět maskotem letošního šampionátu a stejně jako před 17 lety se i letos chystá pobláznit hokejový svět. Právě v roce 2009 Švýcarsko hostilo šampionát naposledy. Tehdy pohostili Švýcaři takřka 400 tisíc fanoušků. Naši vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem a zlato brali Rusové, kteří ve finále otočili zápas s Kanadou. A víte, co je na tom nejlepší? Že letos Švýcaři slibují ještě větší show než tehdy. Šampionát startuje už v pátek a s našimi speciálními hokejovými vstupy budete přímo ve hře.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole
5: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov Břuchotín. Ředitelství silnice dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Březcích se od 15. do 17. května uskuteční oslavy 750 let od první zmínky o obci. Osadní výbor společně s městem Štěpánov připravil bohatý třídenní program plný koncertů, folkloru, výstav i církevních slavností. Návštěvníci se mohou těšit například na cymbálovou muziku, slavnostní průvod obcí, promítání filmu nebo mši svatou s biskupem Antonínem Baslerem.
1: Hlas lidu.
3: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
1: Sport.
3: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech playoff ránu našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola playoff vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Večer čekáme déšť, ojediněle můžou přijít i bouřky a naměříme kolem 14 stupňů. Zítřejší teploty se vyšplhají maximálně na 10 stupňů Celsia. Přechodně čekáme větší oblačnost s lokálními přeháňkami. Ale pranostika nám říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vína na dno.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: V Olomouci nám hlásíte policejní hlídku na Okružní ulici, číhají i v Kroměříži na Kojetínské. A čerstvou nehodu máme v Prostějově na Kralické, tak hlavně opatrně.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany.

0: právě dnes.
1: Máme pondělí 11. května a svátek slaví svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frýlingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy v pokušení nebo účastníky zájezdu.
2: Tak dáme, Karle, 15 minut.
3: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Ti klesá autorita.
2: Ale jako znáš, dáme 25 a bude to v klidu.
1: Narozeninový příběh si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
0: Metropole právě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
7: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
8: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa, že sa radovať smiem.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Tohle je Radio Metropole.

0: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
3: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
10: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
11: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: Rádio Metropole
14: a odpolední chill. Ideální soundtrack

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT se vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. V Přerově byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena nová budova radnice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Moderní sídlo magistrátu soustřeďuje úřední agendy pod jednu střechu a nabízí i recepci, kavárnu a střešní terasu s výhledem. Rekonstrukce bývalého objektu trvala 28 měsíců a vyšla na více než 350 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje předtím policie.
0: Sport.
3: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sluníčko nám dneska zapadá lehce před 8:30 a zítra ráno nás probudí po 5:00. Deštníky ještě nezahazujte, během večera čekáme přeháňky, ojediněle i bouřky, také může foukat. V noci na úterý začne od severozápadu proudit chladnější vzduch. Zítra už bude výrazně chladněji, nejvyšší denní teploty vystoupí jen na 7 až 12 stupňů.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Olomouci nám hlásíte nehodu na ulici Krapkova, jsou tu v sobě dvě osobní auta, průjezdné je to se zvýšenou opatrností. A na D1 pozor na policejní hlídku, a to na cestě z Lipníku nad Bečvou, těsně před sjezdem na Přerov.
2: Víc muziky, víc energie.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz Random Flashback Metropole.

0: karty. Nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
13: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Tohle je Radio Metropole.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Metropole.
2: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
3: Kde stojí kolony?
4: Jaké je počasí na Moravě?
5: A kam zajít na dobrou pizzu?
2: To všechno a mnohem víc u nás.
3: U nás.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Který si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
3: Radio Metropole.
4: Taneční rádio

občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: V Hlubočkách se máme na co těšit. Nové přírodní koupaliště má být zprovozněno příští rok v létě. Podrobnosti píše Olomoucký Report.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
0: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
3: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
4: Tohle je Radio Metro.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český rap publiky, tak pojďme na to. Co se děje? Zpěvačka Sima a její snoubenec Tomáš na světě přivítali první.

Pojďme dále, je tu další zástupkyně ženského pohlaví a to Sara Rikas. Ta se stala první ambasadorkou československé značky La Formela, kterou oblékly i světové hvězdy jako Lady Gaga nebo Dua Lipa. René Dang vydal album Trauma Party, Ven a Porsche Boy mají venku album East Side Sound 2 a snippety nových projektů vydali samé a taky OG Puff. Jinak Offset a Čávo z Migos pracují na novém albu a přidali první post na Instagram od roku 2020.

0: 20. června v Olomouckém Esku, takže se můžeš těšit na Naumeho, na Teflona, Hoftika i na Čurachlik, tak jsem zvědavý, jestli to nespadne. To je Česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Slyšíte to?
6: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech.
5: Divadlo Tramtárie roste.
6: Přichází vás čím dál tím víc.
5: Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Tohle je Rádio.

Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinu, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole. Rádio.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z Olomoucky kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom deník N. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje před tím policie.
1: Sport.
2: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
3: Který si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.